Dozněla česká píseň kantáta Bedřicha Smetany pro orchestr, kterým byl orchestr FOK, sbor, to byl Pražský filharmonický sbor, a pod taktovkou Zdeňka Košlera. A nás teď čekají etýdy a polky Bohuslava Martinů. Hraje František Malý.

To zněl cyklus Etýdy a polky Bohuslava Martinů. Na klavír hrál František Malý. A teď nás čeká první řada slovanských tanců opus 46 Antonína Dvořáka. Hraje Pražská komorní filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.

Dozněla první řada slovanských tanců opus 46 Antonína Dvořáka. Hrála Pražská komorní filharmonie, řídil Jiří Bělohlávek. A před námi je relativně nová nahrávka ukvalské lidové poezie v písních, tak jak ji zapsal a upravil Leoš Janáček. Zpívají Martina Janková a Tomáš Král, tedy soprán a bariton, na klavír doprovází Ivo Kahánek.

Rogerus as nazi strania.

Dozněla ukvalcká lidová poezie v písních Leoše Janáčka. Zpívali Martina Janková a Tomáš Král, na klavír doprovázel Ivo Kahánek. A nás se čekají vzpomínky na Čechy ve formě Polek opus 12 Bedřicha Smetany. Hraje Petr Jiříkovský.

0: Dozněly vzpomínky na Čechy ve formě Polek, opus 12 Bedřicha Smetany. Hrál Petr Jiříkovský. Skončil blok věnovaný tancům a slavným písním či melodiím v české hudbě. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě. Vysíláním stanice D-dur vás teď provází Petr Weber, vážení přátelé, a máme před sebou vysílací projekt od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi. Projekt věnovaný pravidelně historicky poučené interpretaci starší hudby. Budeme dnes poslouchat široké spektrum od Mozarta po Beethovena, od Bacha po další barokní autory, například Porporu Marcella. Nejprve tedy Wolfgang Amadeus Mozart, vídeňský klasik, a sice v historicky poučené interpretaci barokního orchestru Stuttgart a komorního sboru Stuttgart pod taktovkou Friedera Berniuse. Uslyšíme Mozartovo Requiem.

Na stanici D-dur, vážení přátelé, dozněla nahrávka dvou souborů ze Stuttgartu, Kammerchor Stuttgart a Barock Orchestra Stuttgart. Frieder Bernius je založil v roce 1985 a soustřeďuje se s nimi na repertoár z 18. století. My jsme v jejich podání poslouchali Mozartovo slavné Requiem D-moll. Solisty byli Vasilka Jezovšek, Claudia Schubert, Markus Ullmann a Michael Fole.

Salve Regina, zdrávas královno, matko milosrdenství, naděje naše buď zdráva. To je text, který zhudebnil i Nicola Porpora. Uslyšíme jeho antifonu pro alt a smyčce, a sice v podání souboru Stile Galante, založeného v roce 2010, italsko-nizozemského souboru zaměřeného na italskou hudbu 18. století. Solistkou je José María Lo Monaco.

Na stanici D-dur dozněla antifona Salve Regina s duchovním textem Zdravas královno, jímž autorem byl Nicola Porpora a interprety mezzosopranistka José María Lomonaco a soubor Stile Galante, který řídil Stefano Arezzi. A obraťme teď pozornost k historickému nástroji kladívkovému klavíru. Hrát na ní bude Christian Bezuidenhut, s ním účinkuje Freiburský barokní orchestr, řízený Gottfriedem von der Goltzem, a v jejich podání uslyšíme koncert číslo 25 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Freiburg Baroque Orchestra a Christian Bezuidenhout, hrající na kladívkový klavír. To byli interpreti Mozartova koncertu C-dur.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Teď nás čekají tři árie napsané pro druhou verzi Janových paší Johanna Sebastiana Bacha z roku 1725. Pěveckými interprety budou Petr Koy, Ingrid Schmidhusen a Gerd Türk a s nimi bude hrát japonský soubor Bach Collegium Japan, který řídí Masaki Suzuki.

Ve vysílacím projektu stanice D-dur od Klaudia Kludvigovi, věnovaném historicky poučené interpretaci staré hudby, jsme společně nahlédli do diskografie japonského souboru Bach Collegium Japan, který řídí Masaki Suzuki. Solisty byli Peter Koi, Ingrid Schmidhusen a Gerd Türk a poslouchali jsme v jejich podání tři árie z Janových paší Johanna Sebastiana Bacha. Michal Schneider teď pro nás rozezní altovou zobcovou flétnu, a to sice v sonátě B-dur Johanna Adolfa Haseho. Hraje společně se souborem Kapela Akademika Frankfurt.

byla, vážení přátelé, nahrávka souboru Kapela Akademika Frankfurt a jeho uměleckého vedoucího Michaela Schneidera, zároveň solisty. Dozněla sonáta pro altovou zobcovou flétnu a basso continuo od Johanna Adolfa Haseho.

A naše vysílání pokračuje hudbou Benedetta Marcella. Evokací cesty přes moře lásky je jeho kantáta pro soprán, smyčce a basso continuo s charakteristickým názvem Qual turbine improviso, jaká náhlá vichřice. Uslyšíme sopranistku Nuri Rial a švýcarský soubor La Floridiana, jehož uměleckou vedoucí Nicoletta Paraschivescu.

Posloucháte stanici D-dur, která vysílá 24 hodin klasickou hudbu a v těchto chvílích posloucháte její vysílací projekt věnovaný historicky poučené interpretaci starší hudby. Nicoletta Paraskivescu teď doprovodila zpěvačku Nurii Rial a to se svým souborem La Floridiana. Poslouchali jsme kantátu Benedetta Marcella Qual turbine improviso, jaká náhlá vichřice. Evokaci cesty přes moře lásky. Ještě jednou dnes společně nahlédněme do diskografie souboru Stile Galante, který v roce 2010 založil a řídí Stefano Arezzi. Uslyšíme teď v jejich podání koncert pro violončelo a smyčce G-dur od Nicoli Porpori, a to sice se solistkou Agniškou Ošancou.

To byl, vážení a milí, neapolský skladatel první poloviny 18. století Nicola Porpora a jeho koncert pro violončelo a smyčce G-dur. Solistkou byla Agnieszka Oszansa a s ní hrál soubor Stile Galante. Na řadu přichází barokní kytara, hraje na ní Jakob Lindberg a bude to Chacona, kterou napsal Francesco Corbetta.

0: Na stanici D-dur Českého rozhlasu dozněla Čakona pro kytaru v tónině C-dur, kterou napsal Francesco Corbetta a kterou na barokní kytaru zahrál Jakob Lindberg.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Měla být určena k intronizaci Rudolfa Habsburského olomouckým arcibiskupem v roce 1819, ale nakonec se kompozice o řadu let zpozdila. Řeč je o Mise Solemnis Ludwiga van Beethovena. Její části poprvé zazněly až v roce 1824, nejprve v Petrohradu a pak ve Vídni, a kompletně se poprvé rozezněla teprve v roce 1830, a to sice na severu Čech ve Varnsdorfu. Náš vysílací projekt od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho, od barokní hudby k Beethovenovi, hudbě klasicistní, uzavíráme dnes rozsáhlou duchovní hudbou, která ovšem svým charakterem už ve své době a i dnes daleko přesahuje liturgické určení. Missu solemnis Ludwiga van Beethovena, mši pro sóla, sbor a orchestr, vám nabízíme v nahrávce souboru Le Concert de Nation, sboru La Capella Nacional de Catalunya, dirigenta Jordiho Savala a solistů Lynny Johnson, Olivie Vermeulen, Martina Place a Manuela Walzera.

Vážení posluchači na stanici D-dur Českého rozhlasu, jejímž vysíláním vás v uplynulých 4 hodinách provázel Petr Weber, dozněla Misa Solemnis Ludwiga van Beethovena. Uzavřela náš vysílací projekt od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi, věnovaný historicky poučené interpretaci starší hudby. Beethovenovu slavnostní mši D-dur opus 123 jsme poslouchali v nahrávce souborů La Capella Nacional de Catalunya a Le Concert de Nation, který řídil Jordi Savall. Solisty byli Lina Johnson, Olivia Vermoylen, Martin Platz a Manuel Walzer. Příjemný další poslech našeho vysílání.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Před námi je blok věnovaný české hudbě, písním a tancům, ovšem v přeneseném slova smyslu, protože půjde především o krásné a slavné melodie a slavné skladby a o tance v různých úpravách, ať už klavírních nebo symfonických. Na úvod uslyšíme hned všechno dohromady, uslyšíme symbolicky symfonickou báseň z Českých luhů a hájů Bedřicha Smetany. Hrát bude Česká filharmonie pod taktovkou Rafaela Kubelíka.

Dozněla symfonická báseň z Českých luhů a hájů z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany, hrála Česká filharmonie, řídil Rafael Kubelík. A před námi jsou písničky na jednu stránku Bohuslava Martinů. Zpívají Tomáš Král a Martina Janková, doprovází Ivo Kahánek.

To byly písničky na jednu stránku Bohuslava Martinů, zpívali Martina Janková a Tomáš Král, na klavír doprovázel Ivo Kahánek. A před námi je svita z opery Leoše Janáčka Výlety pana Broučka. Hraje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Jiří Bělohlávek.

Dozněla svita z opery Výlety pana Broučka Leoše Janáčka. Hrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídil Jiří Bělohlávek. A před námi jsou české tance, jejich první řada Bedřicha Smetany. Hraje Daniel Wiesner.

To byly české tance Bedřicha Smetany, jejich první řada. Na klavír hrál Daniel Wiesner. A teď nás čeká krátká ukázka z opery Rusalka Antonína Dvořáka. Bude to Polonéza z druhého dějství.

Dozněla polonéza z Dvořákovy opery Rusalka, hrála Česká filharmonie pod taktovkou Václava Neumanna. A nás teď čekají vzpomínky na Čechy ve formě Polek opus 13 Bedřicha Smetany. Hraje Petr Jiříkovský.

To byly vzpomínky na Čechy ve formě Polek opus 13 Petřicha Smetany. Hrál Petr Jiříkovský. A před námi je svita pro velký orchestr opus 98, zvaná Americká Antonína Dvořáka. Hraje Česká filharmonie, řídí Libor Pešek.

Dozněla americká svita opus 98 Antonína Dvořáka, hrála Česká filharmonie, řídil Libor Pešek. A před námi je výběr z moravské lidové poezie v písních, tak jak ji zachytil a upravil Leoš Janáček. Zpívají Martina Janková a Tomáš Král, na klavír doprovází Ivo Kahánek.

To byla druhá řada slovanských tanců opus 72 Antonína Dvořáka. Hrála Pražská komorní filharmonie, řídil Jiří Bělohlávek. A před námi je druhá řada Smetanových českých tanců. Ty jsou pro klavír a půjde postupně o tance furian, slepička, oves, medvěd, cibulička, dupák, hulán, obkročák, sousecká a skočná. Hraje Petr Jiříkovský.

Dozněly české tance Bedřicha Smetany, jejich druhá řada. Na klavír hrál Petr Jiříkovský. A před námi jsou písničky na dvě stránky Bohuslava Martinů. Zpívají Martina Janková a Tomáš Král, na klavír doprovází Ivo Kahánek.

dozněly písničky na dvě stránky Bohuslava Martinů. Zpívali Tomáš Král a Martina Janková, doprovázel Ivo Kahánek. A před námi jsou tři známé tance z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany, tak jak jsou v prvním a třetím dějství. Hrát bude ovšem Clevelandský symfonický orchestr pod taktovkou Christofa von Donányho.

0: Dozněly tři tance z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany, hrál Clevelandský symfonický orchestr pod taktovkou Christofa von Donányho. Skončil blok věnovaný písním a tancům v české hudbě. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Krásný den při poslechu stanice D-dur. Dnes vybírá hudbu Olga Ješková. Rozhodla jsem se oba své bloky tentokrát věnovat pouze české hudbě. Lze to snadno, protože v archivu Českého rozhlasu je opravdu z čeho vybírat. Začnu hudbou Jana Ladislava Dusíka. Narodil se sice v Čáslavi, ale de facto celý svůj tvůrčí život prožil jako pravý Evropan. Snad proto, aby mohl své nadání v druhé polovině 18. a počátkem 19. století uplatnit tak, aby si vydělal na živobytí. Byl obdivovaným virtuózem klavírní hry, takže cestoval po evropských městech. Také měl štěstí na setkávání s výbornými hráči na harfu. Například v Paříži potkal Jana Křtitele Krumpholce, ale kromě toho harfu slýchal už doma, protože jeho matka Veronika byla výbornou harfistkou. Poslechněme si tedy zvukově velmi zajímavou kombinaci dvou strunných nástrojů, klavíru a harfy. Navíc uslyšíme jakýsi most mezi stylem klasicistním a romantickým, jak ho představují Dusíkovy kompozice. Grand duo číslo 1, opus 72, v tónině S-dur, přednese korejská harfistka Kyung Hae Kim spolu s francouzskou pianistkou Laurou Collandat.

0: Harfistka Kyung-hae Kim spolu s klavíristkou Laurou Kolanda přednesli Grand Duo Es-Dur Ladislava Dusíka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Baroko v Čechách nebylo zdaleka temné, naopak. Hýřilo nepřebernou hrstí talentů všech oborů. Od architektů, malířů, sochařů, básníků až ke skladatelům, ale hlavně k interpretům. V obci Cítolipy se narodil také skladatel dnešních dnů Zdeněk Šesták. Ten ale našel na kůru kostela svatého Jakuba repertoár vídeňských, italských i německých mistrů, ale hlavně českých kantorů. Spiritus agens pozoruhodného hudebního dění, jak říká Zdeněk Šesták, byl v té době Václav Jan Kopřiva, synek ze sousední vesničky Brlohu. Poslechněme si jeho loretánské litanie pro soprán, kontraalt, tenor, bas, zbor, orchestra varhany. V něm uslyšíme solisty Danielu Šounovou-Broukovou, Drahomíru Drobkovou, Vladimíra Doležala a Karla Bermana. U varhan bude sedět Marie Šestáková, pěvecký sbor Českého rozhlasu bude řídit Milan Malý a pražský komorní orchestr bude dirigovat František Weinar. Budeme poslouchat styl pozdního baroka, který snese srovnání s tím světovým velmi snadno.

Poslouchali jsme soulisty Danielu Šounovou-Broukovou, Drahomíru Drobkovou, Vladimíra Doležala a Karla Bermana. Na varhany hrála Marie Šestáková, pěvecký sbor Českého rozhlasu řídil Milan Malý a pražský komorní orchestr dirigoval František Weinar. Společně přednesli loretánské litanie Václava Jana Kopřivy. Vzhledem k tomu, že teď zazní hudba Antonína Dvořáka, předpokládám, že si mohu dovolit otočit pohled na dirigenta této nahrávky. Jakub Hruša, žák Jiřího Bělohlávka, to umí s partiturou i s orchestrem. Umět s partiturou znamená mít hluboké znalosti hudebně historické i vědecké, aby člověk byl schopen autora uchopit v té podobě, kterou nabízí jeho doba, ale i jeho osobní charakter. Ale co umí opravdu málo kdo tak dobře jako on, je pochopit a pomoci na svět partituře právě dopsané. Té, která zatím proběhla pouze hlavou autorovou, takže vlastně poprvé i tou jeho dirigentskou. Už od ukončení studií jeho talent o sobě dává vědět doma i ve světě. Poslechněme si, jak pod taktovkou Jakuba Hruši znějí nástroje Pražské komorní filharmonie. Zahrají valčíky Antonína Dvořáka, jejichž klavírní podobu upravil pro orchestr skladatel Jarmil Burghauser.

Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jakuba Hruši přednesla valčíky Antonína Dvořáka. Do orchestrální podoby je převedl skladatel Jarmil Burghauser. Reprezentativním skladatelem českého baroka je nesporně Jan Dismas Zelenka. Proto je logické, že z partitur, které se zachovaly, a je jich poměrně málo, protože mnoho se jich patrně ztratilo, je většina věnována hudbě vokálně instrumentální na liturgické texty. Existují i díla operní, psaná k příležitostem oslav habsburské monarchie. Pouze pro nástroje Zelenka často nepsal. Nazvat v počátku 18. století kompozici slovem rozmar nebo vrtoch, italsky capriccio, nebylo úplně běžné. Zelenka si patrně všiml, že tento titul už použil vídeňský mistr Froberger, ale pro skladby čembalové. Snad proto najdeme v Zelenkových kapričích věty taneční a jejich výraz je celkově rytmický a radostný. Poslechněme si kapričo číslo 4 v tónině A-dur v interpretaci Sukova komorního orchestru. Řídí František Weinar.

0: Cukův komorní orchestr zařízení Františka Weinera přednesl Capriccio číslo 4 A-dur Jana Dismase Zelenky.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Azrael je v židovské, ale i islámské tradici jméno anděla smrti. Josef Suk použil tento název své nové symfonie, protože zemřel jeho vzor a současně tchán Antonín Dvořák. Ale netušil, že ještě téhož roku zemře i jeho 27-letá žena Otýlie, Dvořákova dcera. Zdrcený Suk se nedokázal k práci vrátit. Teprve po roce byl schopen dílo dokončit. Vznikla tak pětivětá symfonie věnovaná památce milované Otýlie s tím, že poslední dvě pomalé věty mluví o ztrátě a konečně o smíření. Archiv Českého rozhlasu doslova hýří množstvím nahrávek tohoto díla různých orchestrů s různými dirigenty. Předkládám vám jednu z nejprestižnějších. Jakub Hruša diriguje Tokijský metropolitní orchestr.

Tokijský metropolitní orchestr, před kterým stojí náš Jakub Hruša, přednesl dílo Josefa Suka Azrael.

Josef Mysliveček je představitelem české raně klasicistní hudby světové úrovně, srovnatelné s hudbou Tartiniho, Vivaldiho a Locatelliho. Hudební vědci dokonce soudí, že jeho houslový koncert číslo 4 D-dur byl více než jen inspirací pro tehdy ještě velmi mladičkého Mozarta. Samotného Myslivečka naopak inspiroval houslový virtuos Giuseppe Tartini, jehož postupy a zásady houslové techniky velmi často používal. Naopak své koncerty Mysliveček oprostil od virtuózních pasáží, ve kterých pro posluchače zdlouhavě a nezáživně předvádí solista svoji brilanci. Nechal v nich svou invenci plynout s lehkostí, která mu také zjednala respekt a slávu mezi Padovou a Vídní, kde se kolem roku 1769 pohyboval. Koncert D-dur pro housle a orchestr přednese Shizuka Ishikawa za doprovodu Dvořákova komorního orchestru. Řídí Libor Pešek.

baritonista Ivan Kustnier za klavírního doprovodu Mariana Lapšanského společně přednesli písňový cyklus Josefa Bohuslava Förstera nazvaný Pohádka o dlouhé touze. Hloubavý romantik české hudby, věrný svému stylu, varhaník a pilný skladatel, nechal za sebou řadu kompozic, včetně množství oper, to byl Zdeněk Fibich. Pravda je, že dnes žijí v povědomí hudební veřejnosti jeho velká díla, vzpomeňme melodramy, ale co se skutečně zarylo do paměti i laikům, je melodie jeho drobnosti zvané poem. Přestože je to součást daleko většího celku. Dnes vás chci ale seznámit s jeho předehrou k veselohře Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně. Fibich hru patrně schlédl, zalíbila se mu a napadlo ho, že k ní vytvoří předehru. Veselohra se pak za 2 roky poté hrála už s jeho kompozicí. To bylo v Praze a psal se rok 1886. Předehru přednese Symfonický orchestr Českého rozhlasu řízený Stanislavem Boguňou.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídil Stanislav Boguňa, přednesl předehru ke hře Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně. Skladatelem byl Zdeněk Fibich.
1: Český rozhlas D-dur.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

Na stanici D-dur, kterou posloucháte, právě začíná pravidelný čas pro operu. Od mikrofonu vás zdraví Svatava Barančicová. Dnes vám nabídneme mimořádně velkou porci hudby, protože půjde o dílo Richarda Wagnera. Poslechneme si jeho komickou operu o třech dějstvích Mistři pěvci norimberští. Trvá bezmála 5 hodin. Vybrali jsme pro vás nahrávku z edice Emmy Classics, která ani po mnoha letech nestratila svou mimořádnou uměleckou hodnotu. V roce 1971 operu nahrál Herbert von Karajan a sólisty byli mistři zpěvu jako Theo Adam, René Kolo, Petr Schreier, Helen Donat a další. Wagner byl známý tím, že tvořil opery komplexně. V tomto případě napsal libreto i hudbu. Původně měli být mistři pěvci spojeni s rytířským dramatem Tannhäuser, kde se na hradě Warburg také soutěží ve zpěvu. Nakonec téma zpívajících cechovních mistrů přerostlo v samostatnou velkou operu. Měla premiéru roku 1868 v Mnichově a byla přijata s velkým úspěchem. Je to jediná Wagnerova komická opera. Na rozdíl od ostatních Wagnerových námětů nemá mytologické pozadí, ale vychází z historických faktů. Norimberg bylo město proslulé pěveckým kláním mezi řemeslnickými cechy. A v 16. století zde skutečně žil Hans Sachs, pěvec, skladatel, básník a mistr obuvnický. Napsal kolem 6 000 písní a básní, přestože jeho obživou bylo šití a spravování bot. V té době nebylo v Německu zvykem živit se pouze uměním. Ve Wagnerově opeře hraje jednu z hlavních postav. Ale pusťme se nyní bez dalšího otálení do příběhu. Dlouhá předehra uvádí všechny hlavní motivy, které uslyšíme v prvním jednání. Zaujme především jásavé a triumfální téma mistrů pěvců, které tak trochu připomíná energický nástup borců na olympiádu. Kontrapunkticky propracované pasáže nás upomenou na renesanční dobu, kdy se příběh odehrává. Mimochodem, toto bombastické téma použil v poněkud parodované podobě Mahler ve finále své 7. symfonie. Otevřela se opona, až jsme v chrámu na bohoslužbě. Energické téma z předehry zjíhne a obdivuhodně se přetaví ve zpěv kostelního sboru. V kostele sedí Eva, sličná dcera zlatníka Pognera, se svou chůvou Magdalénou. A pohledy koketuje se zamilovaným Walterem stojícím opodál. Mladý rytíř Walter Stolzing se snaží upoutat její pozornost a po konci bohoslužby ji osloví. Eva pod různými záminkami posílá Magdalénu pryč, tu pro zapomenutou šálu, sponku, modlitební knížku, aby si mohla s Walterem promluvit o samotě. Pěvecká soutěž má tentokrát vzácnou trofej. Vítěz dostane Evu za ženu. Walter to vidí jako příležitost dívku získat. Od ševce Davida, který je žákem slovutného mistra Hanse Sachse, je poučen o pravidlech zpěvu. Zazní Davidova árie Nuž dím, ta zkouška mistrovská, to není, věřte, žádná hra. Pravidla jsou však natolik složitá a matoucí, že z toho Walterovi jde hlava kolem. Rozhodne se spoléhat radši na vlastní cit. V kostele se koná zasedání cechovní rady. Pekař Kotner vyvolává jména a kontroluje účast. Přichází otec Evy, zlatník Pogner, a s ním písař Beckmesser, který má o Evu také zájem. Písař okamžitě spozoruje v neznámém rytíři svého soka. Pogner zaspívá uvítací árii Ten výroční náš den, kde oznámí, že vítězi dá svou dceru za ženu a svůj majetek k tomu. Svobodní muži sásku oceňují a ti ženatí litují, že jsou mimo hru. Pak ale Pogner vyřkne podmínku. Dcera si vezme vítěze jen tehdy, pokud ho opravdu bude chtít. To ovšem staví pravidla soutěže na hlavu a vznikne hádka.
Opakovaně se hlasuje a diskutuje a jako všude, kde se schůzuje, i v této opeře dominují muži, mužské hlasy a mužské postavy. Mladý rytíř Walter Stolzing se do soutěže přihlásí jako nováček a dostane možnost zaspívat na zkoušku. Písař Beckmesser má ohodnotit jeho výkon a za každou chybu psát čárku na tabuli. Walter zpívá procítěnou árii Pějte nám, tou výzvou máj lesy zval. Slyšíme, jak lstivý Beckmesser za plentou zuřivě skřípe křídou, až počmárá čárkami celou tabuli. Víc jak 7 chyb přitom znamená konec v soutěži. Někteří Waltra kritizují, že nezaspíval dost ozdob a koloratur podle pravidel, ale Hans Sachs ho chválí, že jeho zpěv je nový a má hlavu i patu. Tady se Wagner zastává hlasem Sachsovým hudebního pokroku, všech hudebních novátorů, jako byl on sám. Mistři pěvci se opět hádají a přou a zvítězit hlasem v té vřavě nad tolika solisty, sborem a orchestrem je z hlediska pěvce opravdové hrdinství. Nakonec Beckmesser praští tabulkou a naštvaně odchází. A my si nyní celé první dějství vyslechneme. Hanse Sachse zpívá baritonista Theo Adam, Waltra tenorista René Kolo, Evu sopranistka Helena Donat, Magdalénu mezzosopranistka Ruth Hesse, Davida tenorista Petr Schreier, Pognera basista Karl Riederbusch, písaře Beckmessera stvárnil Geraint Evans. Spoluúčinkují sbory Drážďanské opery a Lipského rozhlasu. Štátskapele Dresden řídí Herbert von Karajan.

Slyšeli jsme první jednání opery Richarda Wagnera Mistři pěvci norimberští. Děj pokračuje v ulicích Norimberku. Všude panuje veselý zhon a vzrušení. Blíží se svatojánská pouť a učednická mládež se těší na nová dobrodružství a povyražení. Dobírají si tovaryše Davida, tančí kolem něj a posmívají se mu, takže málem nepostřehne, že na něj volá Magdaléna. Přišla se zeptat, jak dopadl mladý rytíř Walter při předspívání v kostele. Když uslyší, že neuspěl a do pěveckého klání se nebude moci zapojit, běží rychle za Evou. Ta se právě od svého otce Pognera dozvěděla novinku, že si má vzít za muže toho, kdo v soutěži zvítězí. Když jí Magdaléna řekne, že to nemůže být Walter, který propadl, ale nejspíš Beckmesser, je zděšená. Jejich soused Mr. Zachs sedí před svou dílnou a opravuje boty. Navzdory hrubé zástěře a ševcovské práci je to pěvec a básník a zasní se nad krásou vlahého večera. Orchestr maluje snovou atmosféru. Zachs přemýšlí o přírodě, zpěvu ptáků i o tom, jak vroucně zpíval Walter, kterému se všichni vysmáli. A přece se mi líbil, rozhodne se ve svých úvahách nakonec. V monologu Jak vůně tam nemámí, již dýchl mi ten bez vstříc, slyšíme známý leitmotiv v hoboji a pak ve smyčcích. Celá scéna má kouzelnou náladu. Do dílny přichází Eva, aby zjistila více o průběhu odpoledního klání. Snaží se stárnoucímu muži vlichotit, ale Zachs její lichotky odmítá, že je na ně už moc starý. Eva odchází, pak ale zahlédne, že se ulicí blíží Walter. Mladý rytíř se doslova dusí vstekem a nadává na cechovní mistry, jak s ním odpoledne vyběhli. Eva se jej snaží uklidnit a ujišťuje ho o svých citech. Oba se dohodnou, že spolu utečou. Na konci scény slyšíme ponocného, který ohlašuje 10. hodinu a posílá všechny spát. Hans Zachs slyšel hovor milenců a rozhodne se únosu zabránit. Eva si na cestu oblékne šaty své chůvy a chtějí se s Walterem vytratit. Pod její okno ale míří jakýsi loutnista zahrát dostaveníčko a tak se oba schovají. Ukáže se, že je to písař Beckmesser. Mr. Zachs ale zamilovanému loutnistovi jeho výstup schválně kazí. Začne do serenády tlouci kladivem a hlasitě zpívat. Jeho hlučná píseň o hříšné Evě vyhnané z ráje má být zároveň varováním pro dívku, že o jejím plánu na útěk ví. Z písně se stává trio, jak si do ní skrytí milenci špitají. Beckmesser se vzteká a hádá se se Zachsem. Snaží se ženu v okně, která je ovšem převlečená Magda, za každou cenu zaujmout svým drnkáním. Uslyšíme jeho topornou árii, den vytoužený vstává, jenž dá štěstí mi zvěst. Wagner tu paroduje ve složité lince staré koloratury a vysmívá se tak nejen komickému písaři, ale i nemoderním hudebním manýrám. Zachs je opět přerušuje bušením, kritizuje jeho zpěv, opravuje ho a předvádí správný přednes. Rámus nakonec vzbudí sousedy a v ulici se strhne noční bitka. Celá dlouhá scéna je jedna velká, mistrovsky prokomponovaná hádka. Je zajímavé, že Wagner něco podobného opravdu v Norimberku zažil. Když mu bylo 24 let, navštívil poprvé město a sledoval zde pěvecké vystoupení jakéhosi truhláře. Mezi fanoušky a odpůrci pěvce se tehdy strhla zuřivá rvačka. Tento zážitek v sobě Wagner nosil 30 let, než jej zúročil v komické opeře o mistrech pěvcích. Ve druhém dějství nyní uslyšíme Helenu Donat jako Evu, Ruth Hesse jako Magdu, René Kola jako Waltra, Thea Adama jako Hanse Zachse, Geraince Evense jako Beckmessera. Sbor Lipského rozhlasu, orchestr a sbor Drážďanské opery řídí Herbert von Karajan.

0: soll euch richtig fassen?
1: Was ihr und klopfen?

Doznělo druhé jednání mistrů pěvců norimberských v nastudování Herberta von Karajana a štátskapele Dresden. Také třetí jednání má dlouhou předehru, v níž Wagner předznamenává témata z hlavních árií a sborů. Důstojné chorály horen a dechových nástrojů střídá líbezná melodie smyčců. Ocitneme se opět v domě Hanse Sachse. Za mistrem přijde jeho žák David. Chválí Magdalénu, od níž dostal košíček s dobrotami. Spokojeně líčí mistrovi, jak to včera v bitce nandal tomu opovážlivci, který ji vyhrával sloutnou pod oknem. Předvede mistru Sachsovi svou novou píseň o svatém Janovi. Po jeho odchodu se Sachs opět poddá osamělým úvahám. Uslyšíme jeho monolog o světské marnosti, klam, klam, šálivý klam. Z hloubání jej vytrhne Walter. Vypráví mu svůj sen a na jeho základě společně oba složí píseň, se kterou se chce mladý rytíř znovu pokusit o vítězství v pěvecké soutěži. Uslyšíme náročnou vysokou tenorovou árii, v úsvitu ranním vidím jen růže plát. Pak se jde Walter nahoru převléci do šlechtických šatů. Mezitím se do pracovny vkrade Beckmesser, vidí na stole Slovanové písně a pokusí se svitek ukrást. Je přistižen mistrem Ševcem a ten mu překvapivě verše nechá. Nápěv písně od něj ale nedostane. Přichází Eva nastrojená na svůj zásnubní den, ale nic ji netěší. Přišla za Ševcem, že jí tlačí střevíček. Když se dole v dílně ukáže rytíř Walter v plné aristokratické parádě, je ohromená. Walter jí zpívá romanci Slétly to hvězdy ze zářivých cest? Ševcovský mistr milence nechá, hledí si práce a jen do toho brouká, že Švec musí všechno rozbité spravit. Je trochu naměko z toho, že pro vdovce jsou radosti lásky a vábení již minulostí. Zazní citace z jiné Wagnerovy opery Tristan a Isolda, kdy Sachs zpívá verš Ty víš, k Isoldě kdysi Tristan ve smutné básni vzplál. Scéna končí árií Evy, v záři slunka svítá štěstí mého ráj, z níž se postupným přidáváním hlasů vyvine krásný kvintet. Konečně se koná svatojanská pouť, kde mají proběhnout pěvecké závody. Lidé se scházejí na louce za městem a tančí. K místu se blíží hlasitý průvod řemeslnických cechů s vlajkami a standardami. Slyšíme opět robustní téma z předehry. Sbor vítá zvlášť radostně oblíbeného barda Hanse Sachse. Soutěž může začít. Komická figurka, potlučený Beckmesser, zpívá jako první. Text ukradené písně našrouboval do melodie nepovedené milostné serenády z minulé noci. Všechno však poplete a zpívá nesmysly. Lidi se mu vysmějí a závod pro něj končí. Zlostně se vrhne na Sachse a hází vinu za nepovedenou písničku na něj. Pak ale předstoupí mladý šlechtic Walter Stolzing a zaspívá píseň bez chyb. Všichni vidí, že pravým autorem je on. Lidé jsou jeho písní nadšeni, dostane vítězný věnec a poklekne před svou vyvolenou Evou. Vavřínovou trofej však předá Hansi Sachsovi, neboť v něm vidí mistra největšího a proroka svého lidu. Hans Sachs je dojat a zpívá monolog O, nezlehčujte mistry nám. Nebyl by to Wagner, aby i do komické opery nevložil řadu patetických vyznání k německému národu, německé vlasti, německému lidu a tak podobně. Po druhé světové válce se takové ódy neposlouchaly moc dobře, dokonce uvádění jeho děl v mnoha zemích limitovaly. Proto v českém překladu z roku 1958 Zdeněk Knittl důsledně všechny tyto Wagnerovy oblíbené slovní obraty přebásnil do neutrálních výrazů jako otčina, vlast, domovský a podobně. Ale Wagner si rýpnul i do italských skladatelů, konkurentů na poli operním.
Zachsovi v jeho posledním monologu vložil do úst větu, že nebude vládnout strůnu italský živel dým a tlach, pod kterým úpí jeho národ. A sbor mu přitakává zpěvem své mistry máte ctíti. Tím opera končí. V posledním jednání mistři pěvci norimberští uslyšíme Helenu Donat jako Evu, Ruth Hesse jako Magdu, René Kola jako Valtra, Thea Adama jako Hanse Zachse, Geraince Evense jako Beckmessera. Sbor Lipského rozhlasu a sbor Drážďanské opery a Drážďanskou štátskapele řídí Herbert von Karajan.

als bedürft der Mann, will ich dir reden.

Es wundert mich, dass ihr zu weit

Slyšeli jsme poslední jednání opery Richarda Wagnera mistři pěvci norimberští v nastudování Herberta von Karajana a Staatskapelle Dresden. Od mikrofonu se s vámi loučí Svatava Barančicová.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Miroslav Pudlák je spoluzakladatel souboru Monshine, který provozuje hudbu soudobých skladatelů. Byl dlouho ředitelem hudebního informačního střediska a nyní je naším rozhlasovým kolegou. Miroslav Pudlák, Om Age, skladba pro 7 nástrojů, hraje ansámbl Monshine.

0: Ansámbl Moonshine zahrál skladbu Miroslava Pudláka Om H.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Emilio de Cavalieri byl jedním z prvních renesančních skladatelů, kteří psali hudebně dramatické skladby, z nichž se později vyvinula opera. Místo recitativů byla ještě použita recitace. Emilio de Cavalieri, Representazione di anima e di corpo, tedy představení duše a těla. Hraje kapela muzikále di San Petronio di Bologna, řídí Sergio Vartolo, ale zpívá, kromě četných solistů, i Keenův dětský sbor.

0: To bylo operní oratorium Emilia de Cavalieriho, představení duše a těla. Hrála kapela muzikále di Petronio di Bologna, řídil Sergio Vartolo, zpívali solisté a Kínův dětský sbor.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Alfred Schnittke, Concerto Grosso pro dvoje housle, čembalo, preparovaný klavír a smyčcový orchestr. Hrají Christian Bergqvist, Patrick Sverup, Roland Pöttingen a New Stockholm Chamber Orchestra řídí Lev Markis.

To bylo Concerto Grosso pro dvoje housle, čembalo, preparovaný klavír a smyčcový orchestr číslo 1 Alfreda Schnittkeho. Hrál New Stockholm Chamber Orchestra, řídil Lev Markis.

Šostakovičův druhý houslový koncert je z roku 1967, je to jeho poslední koncertantní skladba a byl věnován Davidu Oistrachovi k jeho šedesátinám. Dmitrij Šostakovič, koncert pro housle a orchestr číslo 2, cismol opus 129, má 3 věty, hrají Dmitrij Sitkovecký na housle a BBC Symphony Orchestra řídí Sir Andrew Davis.

0: To byl koncert pro housle a orchestr číslo 2 cis-mol Dmitrije Šostakoviče. Hrál Dmitry Sitkovecký, BBC Symphony Orchestra řídil Sir Andrew Davis.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Před námi je blok věnovaný české hudbě, písním a tancům, ovšem v přeneseném slova smyslu, protože půjde především o krásné a slavné melodie a slavné skladby a o tance v různých úpravách, ať už klavírních nebo symfonických. Na úvod uslyšíme hned všechno dohromady, uslyšíme symbolicky symfonickou báseň z Českých luhů a hájů Bedřicha Smetany. Hrát bude Česká filharmonie pod taktovkou Rafaela Kubelíka.

Dozněla symfonická báseň z Českých luhů a hájů z cyklu Má vlast Petřicha Smetany. Hrála Česká filharmonie, řídil Rafael Kubelík. A před námi jsou písničky na jednu stránku Bohuslava Martinů. Zpívají Tomáš Král a Martina Janková, doprovází Ivo Kahánek.

To byly písničky na jednu stránku Bohuslava Martinů, zpívali Martina Janková a Tomáš Král, na klavír doprovázel Ivo Kahánek. A před námi je svita z opery Leoše Janáčka Výlety pana Broučka. Hraje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Jiří Bělohlávek.

Dozněla svita z opery Výlety pana Broučka Leoše Janáčka. Hrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídil Jiří Bělohlávek. A před námi jsou české tance, jejich první řada Bedřicha Smetany. Hraje Daniel Wiesner.

To byly české tance Bedřicha Smetany, jejich první řada. Na klavír hrál Daniel Wiesner. A teď nás čeká krátká ukázka z opery Rusalka Antonína Dvořáka. Bude to Polonéza z druhého dějství.

Dozněla polonéza z Dvořákovy opery Rusalka, hrála Česká filharmonie pod taktovkou Václava Neumanna. A nás teď čekají vzpomínky na Čechy ve formě Polek opus 13 Bedřicha Smetany. Hraje Petr Jiříkovský.

To byly vzpomínky na Čechy ve formě Polek opus 13 Bedřicha Smetany. Hrál Petr Jiříkovský. A před námi je svita pro velký orchestr opus 98 zvaná Americká Antonína Dvořáka. Hraje Česká filharmonie, řídí Libor Pešek.

Dozněla americká svita opus 98 Antonína Dvořáka, hrála Česká filharmonie, řídil Libor Pešek. A před námi je výběr z moravské lidové poezie v písních, tak jak ji zachytil a upravil Leoš Janáček. Zpívají Martina Janková a Tomáš Král, na klavír doprovází Ivo Kahánek.